I got to go.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

bylo 5 hodin. Color Music Radio.

0: těšíme se na vás.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
4: Perfektná muzika.
2: Posloucháš Color.
1: Posloucháš Color. Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten? Ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Ahoj, moji milí. No tak týden se sešel s týdnem, je to jasná věc. A navíc teda nedělní živý vysílání večerní. To je tak na Color Music Radio v neděli v 8 a v sobotu v 10 ráno. To je ACX, American Country Express. Moc vás zdravím, Martin Svátek, nazdárek. No a co dneska pro vás mám? Mám pro vás nějaký nový desky, nový alba, jedno takový country soulový album, moc pěkný, který nahrála Maggie Rose. No a pak jedno současný album, který už mi tady pár týdnů leží, asi 2-3 týdny. Ten novej Shabuzi, tak o tom si budeme taky povídat. Docela mě to překvapilo a řeknu vám za chvilku víc. Teď na úvod jeden takovej track, který se může zdát jako pomalej, ale ono to má docela zajímavý, pěkný vývoj. Na úvod tady je Josh Ross. Tato ta věc, která se jmenuje Leave Me Too, tak já doufám, že nikam neodcházíte. Krásný poslech.

Hate How You Look, věc, kterou jsem tady často hrál, tohle je Josh Ross. Věc, na kterou jsem si vzpomněl. Která se teď vůbec nehraje nějak zvlášť, ale vzpomněl jsem si věc, která se jmenuje Leave Me Too. No teď je Sasha, tahle zpěvačka společně s The

Ashes, také tohle to je samozřejmě Bailey Zimmerman, taky Diplo. No, Bailey Zimmerman má v žebříčkách, ať už v Kanadě nebo v Americe, věcičku, která se jmenuje Chevy Silverado, to je taková baladická záležitost, tak dneska tahle ta taneční věc. Tohle je taky taneční záležitost, věc, která je jednou z nejhranějších podle mě v ACX, tohle je Lil Rose, of course I do.

Tak, její album se jmenuje I Know What I Want, samozřejmě představoval jsem tohle skvělá Lily Rose, Of Course I Do. Jdeme pořád stejný vibe, teď je tady Dele Smith, no tak z toho jsem nadšenej, to je velká věc, baví mě úplně, rozbíjí. Good times go, good time goes, good time goes.

Můj pejsek Bambula zná už hodně dobře, hodně to tady pouštím. Della Smith. Tohle jeho aktuální věc Good Time Goes. Moc se těším na jeho desku. No tak pojďme si chvilku dala se hrát. Já mám tady, koukal jsem do svýho playlistu, mám tři věci, moc jsem ho nehrál, nějak jsem se mu vůbec nevěnoval a on vydal už asi 5 alb, takže v Kanadě je teda rozhodně jako rozjetej a má velký úspěchy jako po celých státech. Já jsem ho nezaregistroval, takže právě možná proto jsem na něj úplně zapomněl. Každopádně Good Time Goes, to je prostě pecka. A tady to je další jedna taková věc, která se hraje v kanadských rádích do dneška, když už je to stará věc.

Smith. Ještě jednou vám zahraju, dala se, ovšem teďka je to duet společně s dalším zpěvákem, který tady není tady v ACX úplně známý. Já ho hraju poprvé, jmenuje se Brock Phillips. No je to nátěr, rozhodně. Tady je Brock Phillips a taky Dallas Smith. Leave me like a back road.

tak to je slušej nátěr, co říkáte. Leave me like a back road. Jo, no tak tohle to byl Brock Phillips a taky Della Smith. Určitě vám ho budu hrát častějc, budu mít jeho alba 100%. Teď už ale současná věc od Ella Langley. Postupuje žebříčkama v Kanadě, v Americe, Loving Life Again.

tak něco z kanadského žebříčku, to jsem hrál minulý týden. Skvělá věc. A teď už Shaboozy.

No neuvěřitelný úspěch, velký úspěch po celém světě. No ale on z toho čerpá do dneška, ono nový album, který vydal. Tak následující věc, která vlastně to album tak jako předznamenává, to tak je zase podobná, jako je tenhle ten song, takže on si drží jakoby singlově. Si drží pořád ten svůj jasný sound, kde se vlastně skoro nic nemění. No ale já vás přesvědčím o tom, že jako na tom novém albu jsou docela zajímavý i jiné věci. Ovšem tady je Shibuzi, věc, která se jmenuje Cowgirl. Tady ta věc se teď hraje v rádích z novýho alba, ze kterého si budeme za chvilku hrát. Ano, vlastně co blbnu.

No tak rozhodně postupuje těma žebříčkama. Tady s tou věcí Cowgirl, tak tohle je z novýho alba, který se jmenuje The Outlaw, Cherry Lee, Other Western Tales, takhle se to jmenuje. Ještě se to musím trošku nacvičit, ale každopádně zase trošku delší název. Teď už ukázka jinačí, Till Sunday, to je hned úvodní věc, když tady nepočítáme intro.

Till Sunday. Tak tohleto je první ukázka z tohle novýho alba, který nahrál Shaboozy. No on už není úplně tak nový, asi já myslím, že tak 3 týdny. Možná i díl to bude starý, ale rozhodně to album není špatný. Asi teda bych řekl, úplně na rovinu bych se ho nepustil, tak jako že bych si sednul, udělal bych si kafe a pustil bych si tuhle desku. Asi ne, ale jsou tam zajímavé věci. Tady je další ukázka. To se jmenuje Lone Survivor. To je hodně současný sound country muziky plus hiphopovýho současného tedy soundu. Jako koníčci pěkně. Whiskey, wicked and wild. Got dust on in my eyes. Peyote out of my mind. I've seen the other side. That shit you see when you die. That whiskey pouring up lanes. Her death been giving me signs. I guess it wasn't my time.

ne, že by mě to úplně, ten současný sound country muziky propojený s tím hip-hopovým tlakem, že by mě to úplně bavilo s tím současným hip-hopovým tlakem tedy. No ale tohle docela jo. A taky zavírat předtím nějak jako oči nebo všechno možný uši, že teda tato věc, nebo že tenhle ten pokrok prostě takhle funguje a takhle to prostě běží, tak je dobrý občas na to upozornit, protože se objeví právě nějaká ve spleti všech těch neúplně dobrých věcí, se objeví pak jedna třeba takhle docela dobrá záležitost z nového alba Shaboozyho. Shaboozy, jeho album, který má asi 20 tracků, a co je na tom zajímavý, má tam docela dost, vlastně, když se to řekne po tom hip-hopovém slangu, tak spoustu featuringů. Má tam Jamieho Foxe, toho nepoužil na zpěv, toho použil jenom na mluvený slovo. Stejně tak jako R&B zpěvačku Teyanu Taylor, tu taky použil jenom jako mluvený slovo. To mně přijde hodně zajímavý, si zaplatit takhle spolupráci s někým jenom proto, aby ten člověk nespíval, ale mluvil. No ale jsou tam nějaký taky spolupráce, kde se i zpívá společně tedy s Shaboozym, a naspívala třeba tuto baladickou věc, kterou vám chci nabídnout na závěr z tohle alba, zpíval Shaboozy společně se současnou R&B zpěvačkou, která se jmenuje Kalani. Mně se to líbí. Kalani pěkně zaspívala tenhle ten country song. No, posuňte sami. Shaboozy, k

milí, posloucháme společně ACX, American Country Express. Chýlíme se ke konci první vysílací hodiny, tohle je Tyler Joe Miller.

už stařičká záležitost. Tohle je Blake Shelton. All About Tonight, velký number one hit. No taky předposlední věc v první vysílací hodině ACX. American Country Express. No a co na závěr?

0: To je skvělej Kenny Chesney. No a ten taky uzavírá první vysílací hodinu ACX American Country Express. Ať už posloucháte v neděli mezi 20. a 22. anebo v sobotu mezi 10. a 12. Tak teď si dáme takový pozvánkový break, jak už je zvykem, a za chvilku jsem zpátky. Další muzika, třeba nový album zpěvačky Maggie Rose, takový country soulový album. Myslím taky, že by se vám mohl líbit, no, uslyšíte za chvilku. Zatím.
1: Color Music Radio a Martin Svátek.
0: Je to tak, moji milí, druhá vysílací hodina ACX. Zdravím vás, Martin Svátek. No a na rádích Color Music, Sázava, Amerikána. Jedeme tu druhou vysílací hodinu ACX. Na úvod Blake Shelton, Come Back as a Country Boy.

A mohutná věc. Come back as a country boy. The country boy. Se vším všude, ne? Nebo jo, nebo co? Blake Shelton. No a co teď? Další Blake, tentokrát Blake Whitten. Ten je teďka docela v kurzu, jeho nová věc, která pluje éterem v Kanadě a v Americe.

tak jo, tahle holka má taky svoje velké místo v country muzice. Zpěvačka Kelsea Ballerini. Její velká věc number one z roku 2015. Věc, která se jmenuje Peter Pan. Tady je jeden živák, já ho pouštím dřív a to jsem neměl, protože on začíná hned zpívat. Tohle to je samozřejmě Russell Dickerson a živá verze, živej záznam jeho velkého hitu Happen to

Tohle další takový taneční song, countryovej. Tohle je Kevin Powers a taky Shabuzi. Tohle ta aktuální věc.

já jsem se koukal na tvorbu tady toho zpěváka, jmenuje se Nate Heller. Hlejte, to je samej chlast. Tohle člověk zpívá fakt jenom o chlastu. I v této věci se zpívá o chlastu. I když věc se jmenuje tady Thought About You. On je také skvělá věc, tohle je Nate Heller. Totiž grupa, která myslím si, že pro většinu z vás bude známou, tohle to jsou totiž Mumford & Sons. Ty jsou tady v Čechách hodně oblíbený, společně s nima taky Chris Stapleton. Tato věc, která se jmenuje Here.

Pěkná věc, která se jmenuje Here, tohle jsou Mumford & Sons, samozřejmě jejich velký úspěch, třeba I Will Wait For You. A tohle to bylo tedy, tohle bylo propojení s Chrisem Stapletonem, tahle ukázka Here. No tak jsem si říkal, mohli bychom si Mumfordy ještě pustit, jedna ukázka, která mě bavila, vedle třeba I Will Wait, kterou jsem tady taky hrával několikrát. Tuhle věc, kterou vám teď chci nabídnout, tak tu jsem v ACX ještě nehrál. Tady jsou Mumford & Sons ještě tedy jednou, tedy ukázka, která se jmenuje...

to předtím nedosek do konce, každopádně tohle je nová věc nebo aktuální pro Chrise Younga, Chris Young. Tak a teď je věc z roku 2009. Jsem si říkal, že bychom si mohli pustit Chrise.

krásný ty kudrliny, jak se tomu říká, koloratury nebo co. Každopádně, jdemu to skvěle, tohle je Chris Young, jinak věc, která se jmenuje Voices, z jeho alba z roku 2009.

tahle ukázka, která se jmenuje Dancing in Circles. Ta už uzavírá dnešní ACX. Moji milí, miluju tenhle pořad. Moc jsem se těšil a doufám, že jste si to užili takhle nějak podobně. Tak děkuju za poslech a jinak na Color Music Radio na Sázavě na Amerikána. Tohle to je ACX, American Country Express. Přehled o současný americký country muzice. Tak ještě jednou vás zdravím, Martin Svátek, ale zároveň se loučím, mějte se krásně a zase příště. Čus, nazdárek.

Příjemný a ničím narušený sound frekvence Rádia Color. Je tady pravidelný čas na pořad Sex Appeal, u kterého vás zdraví a samozřejmě velkou pohodu s naším rádiem přeje Vláďa Drtina. I dnes se projedeme na vlnách Sex Appealu, to znamená muzika převážně saxofonová z oblasti R&B, soulu, funky music, fusionu a nebude chabět ani latina. Tak tady pojďme si to užít a tady je spoustu muziky i na vaše přání. Je tady smooth jazz a skvělá flétnistka, která nám zahájí Sex Appeal. Kim Scott. Back Together Again na Radio Color.

čas pro příčnou flétnu, to je skvělá dáma Kim Scott. Back together again. No a když jsme u toho smooth jazzu, teď vám nabídnu trio, které tvoří trumpetista Rick Brown, saxofonista Kirk Wallim a kytarista Norman Brown. BWB. A samozřejmě si vzali velký hit Michaela Jacksona. Another part of me.

My jsme se nabídli trochu smooth jazzu v podání fenomenálního keyboardmana, pianisty, který se říká Alex Bagnon ze Švýcarska. Skvělý hráč. A teď už je tady společný projekt dvou legend. George Bensona a Al Jarreau. My si nabídeme skladbu Breezin, velmi známý hit 70. let, a teď už z alba, které mám velmi rád. Giving It Up. George Benson a Mr. Al Jarreau.

Skvělá parta Tower of Power v pořadu Sex Appeal Attitude Dance. Legendární kapelu teď vystřídá vokální čtveřice Manhattan Transfer. Parta, která vznikla v polovině 70. let. A tahle ta kapela má opravdu velkou tradici. Tady je Cantaloupe, Flip Out. New York, Manhattan Transfer.

0: Posloucháte Sex Appeal, čas pro sex. A tohle je legendární Gerald Albright. Skladba, která byla natočena v roce 2006 a tenkrát naspíval CeeLo Green a Danger Mouse. Ovšem v podání instrumentální to byl Mr. Gerald Albright. Crazy. A teď už Maceo Parker.
1: One,

Georgi Porgi na koloru State Cow od kapely Toto. Dámy a pánové, je tady finále pro dnešní Sex Appeal a já vám samozřejmě přeju ničím narušený poslech i dalších pořadů na Radio Color. A my se uslyšíme v pravidelném čase, a to v 15 hodin neděli, ale též můžete vyladit v sobotu ve 13 hodin anebo ve středu v 18. Do té doby naslyšeno, mějte se moc krásně, lučí se Vlad Vrtina a mějte se sexy. Ahoj vám všem.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

byly Simple Minds a I Travel a na začátek dalšího vydání hudebního pořadu New Wave, který posloucháte na Core Music Radio, taky na Radio Hey, a u kterého vás od Mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Milín. Dáme si hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Budou tady Yazoo, Goodbye 70s, to byla taková synthpopová rozlučka s obdobím 70. let. I textově celkem sedí. Potom tady bude kapela Visage a Again We Love. A na začátek si dáme švýcarskou dvojici Yellow a jejich Last Gen tady v New Wave. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech.

ask where I come from. I don't ask what I think.

A Can Be Love, to je věc z druhé desky The Anvil z roku 81, kapela Visage tady v New Wave. Dáme si další muziku, Scary Thieves a Game of Love, už za chvilku stejně jako Positive Noise a When Lightning Strikes. A na začátek je tu John Fox a skladba Systems of Romance, která má taky takový zajímavý příběh. Ona měla původně vyjít na desce Systems of Romance, kterou vydali Ultravox ještě s Johnem Foxem v roce 79, ale nevešla se tam. No a taky potom John Fox vydal na své druhé desce The Garden v roce 1981, už jako solovou věc. My si dáme tady v New Wave, na Kód Muzik Rádiu a Rádiu Hey.

When Lightning Strikes, to byl Positive Noise na konci Rádia Tady New Wave. Teď vás provází jako Melín, to bych spoutoval mikrofonu a tahle ta skupina zapomenutá, už se od nich moc věcí nehraje, ale mají minimálně tři dobré skladby, Energy, Inhibition a taky právě tuhle věc When Lightning Strikes. My si dáme další hudbu, budou tady OMD, ale já s orchestrem jmenou West in the Dark, nebo respektive opačně, a skladba So in Love, tu jsme si celkem dlouho nehráli. Taky se dáme Violet Eves a Listen Over the Ocean a jako první jsou tu Naked Eyes a jejich skladba Low Life tady v New Wave.

Tohle je taky za mě naprosto nedoceněná skladba, kterou v rádích absolutně neslyšíte. Violet Eaves a Listen Over the Ocean, krásná věc z 80. let, která dohrála tady v New Wave. My si dáme další muziku, podíváme se i do současnější tvorby, podíváme se na kapelu, která má naprosto úžasnou tvorbu, byť tedy zatím toho nevydali tolik, ale i ty dvě desky, které mám ve svém archivu, stojí za to, a to je kanadská dvojice Electric Youth. My si dáme tu jejich asi nejúžasnější věc, Without You, ale mají toho spoustu, třeba skladba Higher, taky krásná, už jsme si tady v New Wave určitě někdy hráli. A předtím ikonická věc z 80. let, New Order a jejich Elegia, tady v New Wave.

Tak to byl Electric Youth a Without You. Jako předposlední kousek New Wave pro tenhle týden loučí se Jakub Melín od Mixpultu mikrofonu a dáme si poslední věc na závěr. New Wave si můžete navádět příští týden v pravidelných časech na Core Music Radio i Radio Hey. Teď už vás čeká krásná věc z roku 1985, a to je Kate Bush a její Cloudbusting v tom prodlouženém videomixu. Mimochodem i ten klip je opravdu úžasný, hraje v něm Donald Sutherland, slavný herec, a samozřejmě Kate Bush. A musím říct, že tuhletu věc jsem kdysi už dávno si pamatoval právě kvůli tomu klipu, který jsme měli na kazetě doma, na videokazetě doma nahraný z tehdejší Vivi Plus. Možná, že mnozí ještě tuší, co to Vivi Plus byla. Teď ale Kate Bush na závěr New Wave. Já se těším na slyšenou opět za týden v pravidelných časech a užijte si další vysílání vašich oblíbených stanic.

Jakea Dim. Můžete mě ladit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Repre Four Seasons. Včera byla oficiální listening party, kde se Orion je Mickey Vorel. Dělali jsme na tom společně a vychází to 8. října. Vinyl, CD, go get yours. A my jdeme na to. Funk you too, show that get it funk. And your mama, she's gonna get groovy right now. I came here to funk you, your crew, and your whole hood, man. So get down to this funk, you said. Funk you too.

0: smelly bass.
1: I love the smelly bass. Oh, yeah.
2: Funk you too.
0: Radio Color.
3: We keep them burning hot. Delová pecka od Glenn McCree, Keep the Fires Burning. S váma DJ Cut Dame na rádiu Color a toto je pořád Funk You Too. Show that get it to funk and your mama. So if you don't know, your mama knows. Včera proběhla listening party nový desky Orione Mickey Vorel. Vychází to na všech platformách 8. října. Jsou tam produkce ode mě a od Ikona. A jelikož tato sestava je spojená s grupou Salsiča, asi víte, co můžete čekat. Já se s váma loučím, to bylo Funk You Too na rádiu Color. Show that get it to funk. And your mama, so tune in again, man, cause we're gonna funk you, your crew, and your whole hood, každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
6: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
4: Barevná hodina Honzy Martina.

Sick Radio. Barevná hodina Honzy Martina.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě komputerů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
2: Sponzor pořadu.

ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách

si v polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tuti poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a kolorový

We Feel a Dancing in Heaven, na začátek lahutkářství s datem 10. října 2026, u kterého vás vítá od mixpultu a mikrofonu Jakub Melín. No a první dvě hodinky do 10. si budeme vysílat živě, takže posílejte i vaše hudební přání a hudební tipy sem do studia jako od Music Rádia na známé adresy. Zavěsí vám i příspěvek na Facebook během chviličky, nějak jsem to dneska nestíhal před vysíláním, a dáme si spoustu pěkné muziky. Tohle to byl vlastně jediný hit kapely Queefeel. Oni žádné další věci neměli, které byly úspěšné, opravdu takový doslova one hit wonder. A dáme si dál skupiny, které už jsou známější. Johnny Hate Jazz, Shattered Dreams tady budou, taky si dáme Go West a We Close Our Eyes, když to taky je takový celkem one hit wonder. Pak tu bude Michel Cretu a jeho Cyclose Rise, což je skladba, kterou pak úspěšně ještě použil i pro svoji manželku Sandru později, vlastně úplně tu stejnou skladbu jako si Sisters and Brothers. No a tenhle ten týden to bylo 45 let od vydání první desky Depeche Mode, Speak and Spell, kterou ještě vlastně celou složil Vince Clarke, je to tam hodně znát, ta deska je taková jako spíš ala pozdější Jezu a Erasure. A potom Depešáci vlastně se trošičku změnili v tom stylu hudby, začal se skládat Martin Gore a postupně to potemnilo až do těch známých desek jako Black Celebration a podobně. Teď ale skladba Dreaming of Me z desky Speak and Spell tady na Core Music Rádiu a já vám přeju příjemný poslech a hudkářství, ať už na FM, v DABu nebo taky na streamu.

Cycles Rise, to je věc z desky Legionnaire z roku 1983 a Michel Cretu, jeho skvělá věc, kterou, jak jsem říkal, potom zrecykoval, vlastně úplně to stejné aranžmá použil pro skladbu Sisters and Brothers od Sunbury, která vyšla v druhé polovině let 80. My si dáme další muziku tady v lahůdkářství, bude tady Les McCown, což byl původně zpěvák kapely Bay City Roars, která měla úspěchy v 60. 70. letech, ale pak se v 80. letech vydal do toho italodiska, nebo spíš eurodiska, a udělal vlastně celkem velký hit Love is Just a Breath Away, který si zahrajeme. Taky tady budou Silicon Dream a Andromeda nebo Human League a Open Your Heart, věc z desky Dare z roku 1981. A jako první je tu skladba, kterou mám rád už jenom kvůli tomu textu, a to je You Always Find Me in the Kitchen at the Parties. Dvouhý název, to je Jean Louis. A ano, taky jsem vždycky na party, když jsme dělali nějaké domácí mejdany a takhle, většinou byl v kuchyni, protože jsem připravoval vždycky nějaké dobroty a tak, mě to dodnes mě to baví na nějakých mejdanech prostě vařit a připravit nějaké jednohubky a nějaké dobroty. Takže vždycky se v této skladbě tak trochu najdu. Tak tady je Jean Louis, vahutkářství na Kohort Music Radio.

spaceship Voyager X-5M on our flight through the Andromeda

Open Your Heart, Human League nám dohrávají v Lahutkářství na Color Music Radio. Dáme si další muziku, já jsem ho ještě hodil na Facebook příspěvek, dám ho tam, abyste si aspoň tu hodinku s hudebními přáními užili, zatím můžete posílat přání samozřejmě na mail lahutkářství@radiocolor.cz, taky přes mobilní aplikaci nebo formulář na našem webu radiocolor.cz. No a za chvíličku je na Facebooku. Nicméně, my si dáme telex s Moscow Disco, taky tady bude Mike Marine a Dancing in the Dark nebo Indians in Moscow. To je taková hodně zapomenutá New Wave kapela, která měla pár dobrých věcí v 80. letech a jedna z nich je skladba I Wish I Had, kterou si pustíme. Na začátek Eurythmics a You've Placed a Chill in My Heart. Nicméně asi možná i vy sledujete sčítání volebních lístků, no tak já musím říct, že teda v Praze máme nějakou zvláštní úchylku, že prostě zřejmě lidé v Praze milují stání v kolonách a to, že nemají kde zaparkovat. A tak si strany, které tohleto chtějí ještě jako zhoršit, opět zvolí na magistrát a zejména stranu, která má mafiánskou strukturu, si zvolí, jako zatím teda to vypadá, stranu s nejvíce mandáty nebo respektive s nejvíce procenty hlasů. To je úplně fascinující, jako já to fakt nechápu, asi tady máme nějaké kolektivní postižení v Praze. No nicméně, co se s tím dá dělat, až zase budete stát v kolonně, tak se zeptejte sousedů, koho že v těch volbách volili. A až jako řemeslník pojedete dělat něco do centra Prahy, tak si napalte pořádnou pálku za dopravu. Teď Eurythmics, You Have Placed a Chill in My Heart, tady v Lahutkářství na Color Music Radio.

Chairman Stewart, we don't have to take our calls off. Minutku po deváté na Kovor Music Radio. Posloucháte o Houtkářství, máme dneska 10. října. Venku už je celkem zima, takové pošmůrno, protože přece jenom přišel už podzim, po tom babím létě, které tady bylo někdy do čtvrtka, tak už se ochladilo, začalo pršet a tak. No a tak to je celkem nevyhnutelné, vždycky přijde podzim a potom přijde zima, potom přijde jaro, potom přijde léto a tak dále. To je celkem běžný kouběh těch 4 ročních období. Nicméně stále máme relativně sucho, byť zapršelo, tak to úplně nepomohlo a doufejme, že bude pršet potom hlavně na konci října a listopadu o něco víc, protože té vody v krajině je opravdu hodně málo. Určitě čtete v médiích zprávy o tom, jak jsou úplně vyschlé přehrady a tak. Jako fakt to je realita, to není žádná klimatická krize, jak vykřikují aktivisté, ale to je prostě realita toho sucha. A tak doufejme, že nám pořádně zaprší a v zimě nám pořádně nasněží. Zpátky k muzice 70. a 80. let, Luisa Fernandez, Lay Love On You, taky Randy Viper a I'd Like To Know, nebo Crystal a Love In Stereo si dáme. A na začátek tady bude Giorgio Moroder a Baby Blue. My na Facebooku jsem pověsil příspěvek, jsem chtěl říct, o dnešním houtkářství, kam můžete posílat vaše hudební přání, takže kromě mailu, aplikace a tak dále, můžete využít i Facebook a napsat tam, co byste chtěli slyšet. Máte čas do 10. hodiny přibližně a něco možná k tomu. Tak utíkejte ke svým klávesnicím a chytrým telefonům a přejte si něco do houtkářství. Jinak připomínám, že už tady máme jasné dva zásadní termíny, a to je vysílání s Pavlem Bártou a s Jirkou Neumannem, které vždycky na podzim probíhá tady v houtkářství. Tak s Pavlem budeme vysílat v sobotu 24., tedy za 2 týdny, a budeme vysílat živě samozřejmě z Benešovska. No a s Jirkou Neumannem potom 21. listopadu. Tak si zapište tahle data a pokud byste náhodou nestihli vysílání, tak nebojte se, bude určitě i záznam. Teď už Giorgio Moroder a Baby Blue, tedy v houtkářství.

Crystal Love in Stereo na Core Music Radio, posloucháte Lahůdkářství, dáme si další muziku 70. a 80. let i na vaše hudební přání, která už nějaká dorazila. Já to tady musím trochu refreshnout, protože těch přání už tady pár přišlo, nějak mi tady hapluje prohlížeč a píše mi tady nějaké hrozné zvláštní věci. Tak si dáme Strange Day for Dancing pro posluchače Honzu, který napsal si o hudební přání a ptá se, jestli bude v blízké době speciál s panem Bártou. Tak možná Honza to neslyšel, nicméně už jsem to tady říkal, že hudební speciál s panem Bártou bude a bude za 14 dní 24. října v sobotu vás čeká naše společné vysílání, které určitě bude stát za to, budeme si vysílat hodně dlouho naživo, včetně hudebních přání, takže si to zapište do kalendářů a ještě jednou 24. v sobotu, tedy za 14 dní Pavel Bárta a Jakub Melín živě na Lahůdkářství na Color Music Radio. Taky tady mám další přání od posluchače Pavla na Election Day, no tak to se hodí, že jo, když máme ty volby, kde si teda lidi zvolili různé věci a fakt už jako někdy jsem trochu fascinován tím, co si lidi kde volí a proč, jako to, že si někdo zvolí, prosím vás, mafiánskou stranu v Praze, já to nepochopím. Jako já fakt chápu a respektuju to, že lidi volí různé názory. A já jsem schopen se bavit s lidmi s různými názory. Mám třeba jednoho spolužáka z Gimpu, který je prostě strašně levicově zelený aktivista. Jo. A jako fakt máme problém se shodnout na spoustě věcí, ale normálně jsem spolu se jako schopni bavit a prostě argumentovat si a říct si, OK, dobrý, tak vidíme třeba ty věci trošku některý podobně, ale jako neshodneme se na tom řešení a tak. Fajn, to se dá všechno, ale prostě pořád jako nějakým způsobem se bavíte s lidmi, kteří jsou, řekněme, názorově jinde, ale mají nějaký jako morální kompas. A jestliže prostě 22% lidí v Praze je schopný volit prostě mafiánskou stranu, která fakt je mafiánská a je to prokázané v médiích, kdy prostě aféra Dozimetr a podobně a oni z 7% jdou na 22%, tak si říkáte, jako to přece není normální tohle, to ne. No já víte, že politiku se do lahůdkářství snažím tahat úplně minimálně, ale jako fakt dneska jsem úplně fascinovaný těmi výsledky v Praze a nechápu to, nerozumím tomu. Prostě jako kdyby ty lidi volili Piráty, jo, já Piráty nemám rád na magistrátu, ale kdyby je volili, tak OK, nemají korupční kauzy, ale prostě vy jdete a naházíte ty hlasy té mafii, která vyloženě byla vytvořená kvůli tomu, aby prostě kradla a tunelovala ten dopravní podnik a tak podobně a říkáte si prostě, jako to se není možný. Jo. Tak on ten mediální bias je takový, že pojďme si říct, že kdo sleduje média, a já jsem studoval žurnalistiku, tak ty média sleduju pořád, tak na STAN v Praze se žádné kauzy před volbami nevytahovaly. Vytahovaly se na Piráty, vytahovaly se na Adama Scheinhera, lídra Prahy sobě, na kterého se vytahovaly, musím říct, já nejsem volič Adama Scheinhera a nemám rád Prahu sobě, jo. Ale vytahovaly se úplně jako absurdní věci, typu, že špatně zaparkoval, nebo špatně řídil autobus, nebo já nevím co, prostě to byly úplný absurdity. A říkáte si, jak je to možný tohleto, teď prostě tady STAN, tady krát prostě to byla strana vlastně jako mafiánská struktura. A teď se tady na Scheinhera vytahuje, že špatně řídil autobus, na Portlíka se vytahuje, že kouřil na zastupitelstvu. A o STANu se nepíše. Ale už radši nic. Dáme se Election Day, Arcady, což byl takový projekt pár členů Duren Duren. Taky tady budou zmínění Moral Support a Stranger for Dancing, taky na přání. Pak tady bude skupina T-Paul a Heart and Soul a taky Dan Harrow a Bad Boy. Tak si užívejte 70. a 80. Já se omlouvám za to politické okénko, ale fakt mě to jako trošičku vytočilo dneska. Prostě nechápu.

Dan Harrell, Bad Boy na Core Music Radio Voutkářství dohrál a my si dáme další muziku. Teď tady mám hned několik hudebních přání a mám tady přání pro posluchače Františka, to je Sapphire a I'm Alive, taky si dáme The Stranglers a Skin Deep. O to si napsal posluchač Libor. No a aby toho nebylo málo, tak tady mám i posluchače Martina, který se napsal o Boytronic a dáme se skladbou Tonight tady v Lahutkářství. No a potom připomenu jedno celkem výrazné, no není to výročí, je to spíš věc, která se má udít tomhle týdnu, a to je to, že Česká republika přejde o nejvyšší stavbu, kterou tady máme, kterou je v tuhle chvíli středovaný vysílač Liblice, kousek od Českého Brodu. My z Prahy ho známe, protože z vyvýšených míst Prahy je to celkem dobře vidět a zejména v noci, kdy to bliká a tak. A vždycky jsem se jezdil na Liblice i na cyklový let z Prahy, ono to je nějakých 60-70 kilometrů tam a zpátky, tady z jižního města, nějakým takovým rozumným okruhem. Takže Liblice znám, mám rád, ve své době Liblice byly slyšet na středních vlnách po celé Evropě po večerech, dalo se to poslouchat třeba i v Řecku nebo v Itálii a všude možně, prostě jste si chtěli poslouchnout zprávy a ještě nebyl internet, tak jste si naladili buď dlouhou vlnu Topolnou radiožurnál, anebo právě Liblice na 639 kHz. No a tahle ta stavba má jít k zemi tenhle týden, což je smutné, ale tak je potřeba říct, že prostě pokud na to není využití a nikdo není ochoten a schopen zaplatit výměnu kutevních lán a udržovat tu stavbu dál, tak prostě nic jiného než demolice bohužel jako nepřipadá v úvahu. A tak si naší nejvyšší stavbu můžeme prohlídnout ještě posledních pár dní a pak půjde k zemi a nejvyšší stavbou se stane mimochodem vysílač Krašov u Plzně, který je teďka druhý nejvyšší vůbec a třetí nejvyšší Kojál u Brna, kdybyste chtěli vědět, no a tak. Nicméně, abychom si trochu oplakali Liblice tady ve vysílání Lahutkářství, protože věřím, že poslouchá spousta fanoušků rádia a rozhlasového příjmu, třeba i DXingu a tak podobně, tak si dáme skladbu od OMD, Radio Waves, což je skvělá věc z desky Diesel Ships, která se právě zabývala i tím vysíláním a všemi těmi věcmi v 80. letech. Takže tady jsou OMD, potom Sapphire, Stranglers a taky Boytronic, Lahutkářství na Core Music Radio.

Giveaway, It's a Beautiful World. Loutkářství na Core Music Radio, posloucháte 70. a 80. A dáme si další muziku, čeká vás kapela Doar a Shooting Star, taky se podíváme na Didi Jackson a její skladbu Venus, The Goddess of Love z desky Cosmic Curves z roku 1978 a dáme si taky kapelu Ice House a jejich skvělou věc Street Café. Napsal pohled Čilmáš, když jsem tady mluvil o Libicích, tak bychom si mohli dát ještě jednu takovou trefnou skladbu k tomuhle tématu a to je kapela Kraftwerk a jejich Antena, což je věc z roku 1978 z desky, pardon, 1975 z desky Radioactivity. Já jsem si spadl to teďka Radioactivity, Dimension Machine, to je teda jako fakt hodně velký přešlap u mě jako fanouška Kraftwerk. Nicméně tahle ta věc vyšla právě na desce Radioactivity, kde vyšla i stejná slavná skladba a taky byla strašně nadčasová, jako na tu dobu to má úplně neuvěřitelně moderní zvuk. Tak si užijte Kraftwerk a jejich Antenne, potom taky Doar, Didi Jackson a Ice House, tady v Loutkářství na Core Music Radio. No a po desáté už vás čeká záznam se spoustou další skvělé muziky 70. a 80. let.

Suze Fassbender a Twilight Café, vahutkářství na Color Music Radio, dohrála a my se dáme další muziku 70. a 80. let. Čeká vás David Bowie a Modern Love, taky skvělá věc, 80. Potom tady budou The Look a I Am The Beat a dáme si i Roberta Gerla, což je vlastně druhá polovina kapely DAF, což byla vlastně jedna z těch prvních kapel německé nové vlny v 80. letech, nebo na konci let 70. už fungovaly, kterou tvořil Gabby Delgado a právě Robert Gerl. No a oni se proslavili takovou jako velmi tvrdým a takovou jako velmi tvrdou údernou muzikou synthpopu s německými texty. A vlastně jsou lidé, kteří propojí DAF s dalšími kapelami, že DAF vlastně začali s tímhle stylem, potom to paradoxně převzala slovinská kapela Laibach v 80. letech a pak vlastně v 90. letech na to navázali Rammstein, takové jako úderné texty prostě a ten úderný hluboký hlas zpěváka, který prostě samozřejmě je jako německý. A je pravda, že prostě určité pojítka nebo určité spojitosti mezi DAF, Laibach a Rammstein určitě jsou. Když si tu muziku pustíte, tak to zní opravdu trošku podobně v některých ohledech. Ale těžko říct, tak to jako ve výsledku bylo, jestli tam ty inspirace byly nebo ne. Taky tady budou Strio a Somewhere in the Night, teďka na začátek. To je francouzská kapela, která v roce 82 vydala tuhletu úžasnou desku, na které bylo spousta pěkných věcí, tak my si dáme tu asi nejslavnější z nich, tady vahutkářství na Color Music Radio.

Možná jste v sklepě poznali hlas jisté velmi známé zpěvačky z 80. let, Annie Lennox. Ano, opravdu tam zpívala Robertu Gerovi, protože on s nimi spolupracoval s Eurythmics i s Annie Lennox, a tak se mu odděčila tím, že mu na jeho solové desce nahrála backing vokály. A celkem tuhletu skladbu Darling Don't Leave Me ozvláštnilo, a i možná to proto byl ve své době v desce nahrála backing vokály a celkem tuhletu skladbu Darling Don't Leave Me ozvláštnilo, a i možná to proto byl ve své době

její Fireball. Ona měla spoustu zajímavé muziky v 70. a 80. letech. Samozřejmě nejslavnější deskou byla deska Cosmic Nerves z roku 1978, která dodnes jako je takovou krásnou diskotékovou pohádkou, dá se říct, o tom, jak jistá žena z planety Země hledala lásku a místo toho, aby našla lásku, tak ji potom hodili do černé díry. Tak já tu desku mám strašně rád, prostě to je taková, jak se říká, guilty pleasure dneska. Jo, prostě něco úplně z dnešního pohledu jako neuvěřitelného a hrozně jako vtipného, ale vlastně ve své době to mělo smysl, protože tehdy byly spousty seriálů, filmů a všechno prostě sci-fi, hvězdné války byly v té době a tak. No a tak letěly tyhle ty témata. My si dáme každopádně teď shodu Fireball od Dee Jackson, potom tady Man at Work, Duran Duran's Of Cell a další muzika tady po hudkářství.

Anyone Out There, tak to byly Duran Duran z jejich první desky z roku 1981. Posloucháte Houtkářství na Color Music Radio a my si dáme další muziku. Já jsem tady sliboval Softce Forever The Same, už za chviličku si je zahrajeme. Taky tady bude kapela Humpen Humpen a Geshin Schlaf, nebo G-Rampy a Radio Style, dáme si taky Band of Jocks a Let's All Dance. Tenhle týden je to bez hudebních přání, protože je to ze záznamu, který jsem pro vás poctivě v týdnu připravil, abyste si užili hudbu 70. a 80. let. A za týden, přiznám se, že nevím, jak to bude, ale 24. října vás čeká živé vysílání s Pavlem Bártou, které bude živě od 8 až do pozdních nočních hodin, tak se na to připravte a užijte si ho a doufám, že vám zahrajeme spoustu pěkných věcí i na vaše hudební přání a že si to tady opravdu užijete, protože to je zase vysílání, které vždycky bývá jednou za rok. No a potom v listopadu, 21. listopadu, to už jsem nahlásil i v Lucerně, nebo oba jsme to nahlásili v Lucerně s Jirkou Neumannem, že budeme vysílat spolu Lahůdkářství živě, takže nebudeme moc hrát v Lucerně, tak to za nás zveme Tomáš, ale budeme vysílat spolu právě v sobotu 21. listopadu. Ještě nemáme hudební téma, něco vymyslíme, ale určitě bude stát za to, takže se těšte i na listopad. Teď ale další muzika pro dnešní sobotu, tedy Humpen Humpen, Geshin Schlaf, Gemplay, Radio Style, Band of Jocks, Let's All Dance, na začátek Soft Cell a Forever The Same. To je věc z jejich desky z roku 1983, The Art of Falling Apart, to byla třetí deska, která je tak trochu zavnitá, jako nehrají se z ní ty věci moc, přitom taky skvělý album. Tak si užijte tuhle skladbu tady v Houtkářství na Core Music Rádiu.

Hubertka a Engano Zeeben pokračuje ve vohutkářství na Color Music Radio. Máme už po 11. hodině, vy posloucháte 70. a 80. v tuhletu sobotu s datem 10. října 2026 a večerem vás provází Jakub Navín od Mixpultu a mikrofonu, byť tedy tenhle ten týden z záznamu, ale doufám, že vás baví hudba 70. a 80. let, takže si tenhle sobotní večer užíváte a užívat ještě chvíli budete, protože pokračujeme v té poslední hodince. Bude tady Edith Bliss a Heart of Stone, taky se Man Without Heads a Pop Goes the World. Taky Air to Kid, I Love Man, a začneme s velkým hitem Olivia Newton-John společně s kapelou Electric Light Orchestra. To byla skladba Xanadu. Opravdu moc hezká věc, krásně v tom slyšet jak tedy ten její hlas, tak samozřejmě i muzika EO a takový ten typický sound nebo typický zvuk téhleté kapely. Tak si tuhle věc dáme hned teď na začátek tady v Vohutkářství a vy si užívejte nadále příjemný a ničím nerušený poslech.

Hudba 70. a 80. let, kterou jinde neuslyšíte. To je lahutkářství na Color Music Radio. Ladies and gentlemen,

To byla Erta Kitt, I Love Men, Outcasts na Core Music Rádiu. My si dáme další 70. a 80. Slíbil jsem německou novou vlnu a austropop, tak toho se taky dočkáte. Z německé nové vlny už za chvíli Markus a Apundlos, nebo také kapela Štánec a Der Falsche Kuss. Dáme si i Joy a jejich Hello. Kapela Joy tam měla v 80. letech největší úspěch s kapelou Touch by Touch. Ta se dodnes celkem hraje i na českých stanicích občas, ku podivu. Byť to vlastně bylo takový trochu One Hit Wonder, rakouská kapela. Ale asi se to sem prostě nějak dostalo a někdo to kdysi do těch playlistů českých rádií zařadil, od té doby se to tam prostě objevuje. Byť i v samotném Rakousku se Touch by Touch takřka nehraje. A v Německu už vůbec ne. A na začátek tady bude kapela Hot Code a I Can Hear Your Voice, to je zase Itaurisco pro změnu, tady bahutkářství na Core Music Rádiu.

Rakouští Joy a Hello dohrávají vohutkářství. My si dáme další muziku. Budu tady Ultravox, The Thin Wall. To je věc z desky Raging Eden z roku 81. Pak si dáme Raincoat a Dreiklangsdimensionen, tedy třírozměrné dimenze. A jako první jsou tu Talk Talk a jejich Today, věc z jejich první desky The Party's Over z roku 1982.

Tak to byly Rheingold a Dreiklang z Dimensionen z jejich první desky z roku 1980. A já tu pro vás mám ještě dva závěrečné kousky pro hudkářství z datem 10. října. Na závěr si dáme Fryer a jejich Dude Dude v maxi verzi, ať si užijete nějaký ten maxáž takové před půlnocí. A teď austropop slíbený EAV, nebo je Erste Allgemeine Verunsicherung, jejich Fata Morgana. No a učí se Jakub Nevín od mixpultu mikrofonu. Naslyšenou opět za týden, tady v hudkářství, nebo v týdnu v Old School a v New Wave. A 24. nezapomeňte na vysílání s Pavem Bártou, to bude dlouhé. Teď už EAV, tady v hudkářství, a přeju dobrou noc.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.